Ty nisi chtěla ljubav srca mog, ty nisi chtěla što je htio Bog i ubila si